0: Repeat it, 7.29. My sme sa rozhodli, že keďže v Čechách je také nové pravidlo, že sú zakázané nevyžiadané fotky, nemusím hádam viac vysvetľovať, tak sme sa rozhodli zahrať sa na komisiu, na inšpekciu, na úrad, ktorý sa práve takýmto fotkám venuje a bráni im tomu, aby sa vôbec dostali. Ideme teda prankovať.
1: Dobré ráno, Jurajko Sádko. Tady instituce pro posílání fotek. My máme novou směrnicu, nevím, jestli o tom víte. V Čechách máme směrnicu, která musí kontrolovat fotky, které jsou doručené do inboxu odesílatela. Tady je otázka, vy víte o téhle směrnici, která reguluje nevhodné, nevyžádané fotografie od mužů? Víte o tom, že se změnila tato směrnice v České republice?
2: No asi o tom nevie. Ale burátorku to naštvalo, že takéto niečo sa deje u našich kamarátov Čechov, že si povedala, že ona to nebude počúvať. Ona chce tie nevyžiadané fotky. Zajeme opäť. Ideš, pán Kosátko.

0: No. Dobrý den, Jurajko Sádko, nám to vypadlo, jo. Já jenom dokončím myšlenku, jo. My máme takovou směrnici, která vám ubezpečuje ten život, jo, zlehčuje vám to taky.
1: Je, ale já vím, paní Europa 2 tuším volá.
2: Míšo, no tak, dobré ránko.
0: A já se tolik snažil jako Sádko, jak ti to došlo, vole?
1: Já už vás mám vyčítaný, já vás totiž to každý den poslouchám, ty vole, jo?
0: Jo, tak ty nás posloucháš, ty vado.
1: No dneska vás nepočúvam, dneska mám povinnosti lekárske vyšetrenia, takže dneska ste ma dostali, skoro vám to vyšlo.
0: Tak skoro.
1: Chcela som nadávať, akože.
3: Chceš niekoho nachytať? Okay. Napíš nám na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 a my sa o všetko postaráme. Sketch Bros ťa vyprankujú na maximum.

chtěla zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bol by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, čo si to myslí.